Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papry.

0: vedeme do varu. Tak, takhle se vaří na rádiu Hej, hej.
1: Aha, honey. All right.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

ty podivné bolení. A všude vidím oči, které září. Cítím se zle a mírně svobodně.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

dámy a pánové, krásné dobré ráno vám všem. Znovu pondělní prázdninové ranko a my jsme tady s vámi raně. Je to ranní proud, změna ranního proudu. Žádná změna, jen malinká, dnes o česté. A věřím, že se vám bude stávat velmi příjemně.

Dámy a pánové, Bonfire, minuta necelá do půl sedmé, hezké ráno vám všem, plošně do České republiky, frekvence rádia, hej, vám jsou k dispozici. A samozřejmě sledujeme také silnice, dopravu a podíváme se i za počasím, dorazí Honza Lidl.

Co se týká dopravních nehod, tak víkend byl skutečně hodně obdařen těmito nehodami, což není vůbec dobře. Na Chrudimsku předhradí obrácené auto na Seše, ale také i Praha a samozřejmě v okolí Brna, co se týká D1, D11 a tak dále. My se na to podíváme za okamžik.

Velmi příjemná rytmická muzika od Dragon Force, 6:45, hezké ranko. Pojďme na silnice. Vážná dopravní nehoda, 3 osobních aut na dálnici D52 u Pohořelic má tragickou dohru. V nemocnici zemřela 1 ze 3 osob, které při nehodě utrpěly vážná zranění. 2 ženy zemřely v sobotu po půlnoci na místě nehody. Jejich resuscitace byla neúspěšná. No a předhradí na Chrudimsko, tak i tam se bouralo. Kuriozní nehoda při 50-kilometrové rychlosti, skončilo auto na střeše. Zatím v rychlém takovém názoru bylo řečeno to, že to je zase nedání přednosti v jízdě. Každopádně na silnicích buďte obezřetní a opatrní.

0: Rádio Hej. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hej Rádio. Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
1: Ano, je to tak a je s vámi společně ve vaší společnosti. Rádio Hej Praha. Na všech možných frekvencích, které v České republice, které máme. Douka, to je kapela, která startuje pro tu další hodinu a další část. No a partnerem hlavního proudu nikdo jiný než stavební holding Enteria Pardubice.

0: ano, i tato parta si užívá festivaly v České republice a vy můžete vídat Lady Gates.
1: Full Time Rock for You.

Jasná volba Citron. 7,5 minuty do půl osmé, hezké ráno vám všem. Teď už asi stačí jenom vyjmenovat alba a tu kapelu poznáte úplně samé. Amulet, Gotika, Nosferatu, Karneval, Frankenstein a další. Ano, je tady s vámi společně v playlistu 13. století.

stále úžasná muzika, Gothic Rock, 13. století, Elizabeth, 7:30 za okamžik. My se na silnici zatím budeme dívat za samé, Honza Rido naskrčí v 8:30, tak jak je zvyklý, protože dnes slajdujeme o něco dříve, než je naším zvykem, ale to nám nevadí, my se přizpůsobíme, Motorhead, hele, kluci z Teplice, už jsme je dali normálně přejmenovali na Motorhead, tyjo. To je neskutečný. To má Máča Libor radost. Ano, je to tak a každopádně s vámi zůstává i nadále česká scéna.

mi příjemná česká lajna, česká muzika Arakain. Honza Toužimský a spol. 40. minuta po celé po 7. ráni, no a my se podíváme na to, co jsme si říkali asi minulý týden, že náš sportovní redaktor a reporter Pavel Herring nejenom, že umí dělat skvělé hokej, co se týká reportu a mluveného slova, kterým nám hodně pomáhá vlastně s hokejem živě nebo Extraliga živě na vlnách rádia Hej, tak umí také i skládat a produkovat skvělou muziku. My si dáme jednu z jeho skladeb, pojďme na to.

0: Luck for you.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
0: Hey, radio. Hey, radio. Hey, radio. Hey, radio.

88. Ano, přesně tak, 87. jsem chtěl říct 87. tedy rok, je to úplně jasné, Green Day. Blink Armstrong a spol. Blink 182 nám ještě zahrají a 10 minut nám zbývá docela do 8 raní.

docela ještě zazní také bývalá parta a kapela Nirvana, kterou rozhodně každý znáte a známe, Kurt Cobain a spol, nicméně Dave Grohl na bicí a později ten také zakládá kapelu Foo Fighters.

Tak se říká známá osobnost, ale také známá figura Marilyn Manson na playlistu Radia Hej v hraním metru, v hraním proudu, těsně před celou před osmou raní. Tady máme další informace ohledně pohřešované osoby Pardubice. Pohřešuje se žena z Pardubic, policie vyhlásila pátrání, rodina žádá o pomoc, jinak informace veškeré teď už na chrudimský deník, tedy lomeno deník.cz.

Kdo se nám ale hlásí z Prahy, to je Honza Rýdl, ředitelství silnice dálnic, tedy tiskový mluvčí, že bychom to dneska mohli dát dříve ve 8:45, tak si na něho počkáme.

0: Ano, je to tak, je to tady. Krátce po čtvrt, ale skutečně těsně po čtvrt na devět. Honza Riedl, aktuálně z Prahy. Honzo, slyšíme se?
1: Slyšíme, krásný dobrý den. Já jsem ne úplně v Praze, jsem u klub, ale v každém případě přehled mám, nebojte.
0: Je mi to jasné, takže pojďme se podívat hnedka na hlavní tahy, co se týká Dček, jak se říká, dálničních tahů, a samozřejmě nás zajímá, proč Česká republika už je na vás, Honzo. Pojďme na to.
1: Celá Česká republika je krásná, užívá si klidného, krásného léta. Dneska bude opět horký letní srpnový den, všem vám ho přeju. Nicméně já jsem v místě prakticky největšího, nejproblematičtějšího průšvihu na české dálniční síti, ano. Právě dneska ráno, a sice na D8, kde přesně nebo prakticky na sjezdu, na exitu Kralupy, to je kilometr 12, došlo dneska ráno po 6. hodině k nepříjemný ošklivý nehodě dodávky do nákladňáku. Kvůli tomu je teďka kolona, která má nějakých 6-7 kilometrů v tuhle chvíli od nějakého 17-18 kilometru. Rozdržení je tady 40 minut, to je opravdu nejblbější. Jinak druhý takový jako lehce blbý, ale už je provozní, tak to je vlivem naší stavby u letiště dojezd D7 do Prahy. Tam je zdržení kolem 15-20 minut. Ono to docela osciluje. Chvilkama je to třeba i 10, ale to víte, jak dojedete. No a jinak celý zbytek dálniční sítě jede docela prýmá a řeknu vám docela pěknou věc, kterou jsem si nechal od našich dispečerů dvakrát zopakovat, neboť jsem jí nevěřil, a sice, že Brno je úplně v pohodě. No. Mi řekněte teda, kde jsme.
0: No tak to bude asi tím Tomkáčem, no, tak se to tam pustilo, že jo, tak jako...
1: To bude přesně ono, to je ta nová estakáda, ano.
0: Ano.
1: Jinak řeknu vám, že dneska, protože ředitelství silnice dálnic nestrká hlavy do asfaltového písku, tak já jedu dneska teď letím do Ostravy,
0: ano.
1: Kde jsme se v posledních dvou stavebních sezónách a teď tomu dáváme úplně korunu, soustředili na ulici Rudnou, Ostraváčci, nebo Moravsko Slezští řidiči určitě vědí, to je nejzatíženější komunikace v celém Moravskoslezském kraji, tam za 24 hodin projede 40 000 vozidel. My jsme tam poslední dva roky dávali dohromady, nebo prakticky stavěli úplně nové 4 mosty najednou, protože najednou je lepší než postupně, protože jinak bychom tu Ostravu mordovali třeba nějakých 6-7 let. Takhle to máme za necelé dvě stavební sezóny hotový. No ale když už to děláme, tak je natchnem úplně nejvíc. Já si myslím, že tam opravdu teďka letos v létě bude příliv členů do našeho fanklubu v Ostravě, teda maximální, protože tam rovnou s těma mostama rovnou tam vyměníme, a s tím právě dneska začínáme, 6 kilometrů asfaltu, což znamená, že tu čtyřpruhovku převedeme do jednoho jízdního pruhu pro každý směr, to znamená, uděláme z toho normální okresku, z čehož si myslím, že teda Ostraváci zajásají strašně, ale zase na druhou stranu, měli by nám opravdu sice se skřípěním zubů, ale zároveň tleskat, protože my těch 6 kilometrů vyměníme kompletní vozovku, obě svrchní vrstvy asfaltu, to znamená ložnou i takovou tu pěknou, které se říká obrusná, tak vyměníme za 20 dnů, to znamená od dneška do 20. bude hotovo, a pak už jenom opravdu dostrkáme poslední dva mostečky, ty jsou prakticky v jednom omezení, a bude hotovo Ostravo.
0: Zní to krásně, ale my jsme se o tom už bavili vlastně v těch předešlých briefingcích nebo rozhovorech s vámi společně, Honzo, protože víme, že to bude rekonstrukce poměrně složitá a vážná, ale bude z ní veliká radost, hlavně pro Ostravu, takže to je bezvadný, že už tam míříte a že už to vlastně s klukama odstartujete a pojedete na to. Já vás nebudu zdržovat, protože vím, že máte další práci, máte toho ještě před sebou dneska hodně, tak asi to zakončíme, jinak bude hezky dneska, jako Honzo, no, tak to je.
1: Bude nádherně, to znamená dost paliva nebo plnou baterku a nějaký pití a pokud možno i nějaký veselý říkání do auta. V případě, byste se dostali do kolonky a měli s sebou děti, to se může stát, ale všechno jde překonat. Přeju šťastnou cestu a krásné léto, všem ve středu se uslyšíme.
0: Děkujeme, Honza Riedl, díky.

0: iRadio.cz.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hey, FM.

se líbí. Jirka Schlinger, těsně před 3:49. No a na Motolužany putuje také kapela Vysací zámek. Motolužany 28 až 30 srpen. Tak se na ten poslední prázdninový víkend připravte, protože za to a znovu bude velký nářez. Motolužany.

skvělé kapele, jaké vysací zámek, Krucipis, Doga, Alžběta, Civilní obrana, Devilheads, Motorband, Anarchia nebo Alibi Rock. Na Motoru Žánek a mediálním partnerem je Radio Heja. Jedna z nádherných a jedna z největších akcí letošního roku.

0: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.
1: Aha. Uloční závodní dráha.
2: Ano, je to tak, tenhle ten skvělej kluk, skvělej chlap už dneska. Skvělej muzikant, Vilda Čok je s námi od začátku samého. Na rádiu hej, Vilda Čok.

Náš ranní proud a ranní éter posloucháte i v Přelouči. Maruška s Pavlem si dávají snídaní v 9 hodin skoro, hele. To je nádherný relax. Skoda!

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey.

když odstartovali tady finálovou část a finálovou hodinu, 4. minuta, bude máte hezké ráno a všem, pokud stáváte, tak hezké probouzení a stávání. Další skvělá muzika.

jsou to oni, s náma 87, 1987, Udo, Německo. Skočíme ještě do českého proudu, jak se říká, potom si dáme také informaci ohledně počasí.

Temná parta, česká kapela Škvor, síla starých vín. My se jdeme podívat, jaká bude síla pálení, nemyslím slivovice, ale sluníčka. Po krátkém víkendovém ochlazení do Česka míří další vlna horkého vzduchu z Afriky, jinak si to tam nechaj. Odpolední maxima se při slunečném počasí zastaví těsně pod 40 a čekají nás také tropické noci od středy, ale mraků přibude a vedra postupně ukončí přehánky a bouřky.

0: čtvrtá minutka po půl desáté. My vrčíme za malý okamžik do finále dnešního ranního proudu.
1: Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

úžasný, jinak to nejde říct. Ozzy Osbourne. 9:45. Je tady také poslední informace ranního proudu. A pojďme pomalinku za ní. Stažení akcí energetické společnosti ČEZ z burzy cenných papírů Praha by byla velká rána, ale už ne smrtící, řekl generální ředitel pražské burzy Petr Kobryc v pořadu Poledne s Moravcem. Postavení burzy by podle něj mělo pomoci zachránit uvedení akcí ČEZ Energy nebo letiště Praha. Co zachrání nás, to je skvělá muzika Slash.

Danové, tato skvělá parta z Dánska Volbeat to rozbalila v samotném závěru. Nás čeká ještě Bon Jovi a tam už se budeme loučit. Jako dnes v 6, taky zítra v 6 a celý týden v 6 se na vás těší Ranní proud. Bon Jovi, Runaway, byste úžasní, skvělí. Krásně jsme to našlápnuli, hnedka od ranního času, tady od té 6. Já vás zdravím a přeju vám krásný zbytek dnešního dne. No a Aleš už je připraven a nastartovaný.

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rockový a metalový festival. Rockový a metalový festival. Ještě třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny do 31. července předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýpa Fest v Raněny 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio

0: iRadio.cz.
1: Hezké pondělní dopoledne vám všem posluchačům Hej Rádia přeje. Taky Aleš Konopka v opavském studiu. No a my musíme a taky posíláme pozdrav našemu kamarádovi, kolegovi Milanovi Krčilovi, který vás bavil až doteď a předeslal svou pekelnou jízdou, že dneska bude opět silně horko, ale silně. Ostatně, jaké bude počasí, nám zhruba ve čtvrt upřesní naše rosnička Lenka a do té doby si můžete v klidu užít další Big Beat. Tak mějte parádní poslech, letní pohodu, klídek a relax, i když jste třeba v práci.
2: Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.

0: nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Linkin Park a jejich ostré kytary. A máme 10 hodin a 16 minut. Dámy a pánové, přichází Lenka a ta nám teda objasní, jaké bude to dnešní počasí.
1: Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, v průběhu dne místy oblačno a ojediněle přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 34, na Moravě do 38 stupňů. Teplota v tisíci metrech 26 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý. Bio 2, střední zátěž.
2: Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Takže přátelé, slyšeli jste sami, dneska bude takový hit, že netřeba do sandálů ponožky.
3: Hey! Hey Radio CZ.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: dopoledním pondělním éteru. Ano, pondělním, no. Pokud jste dneska poprvé v práci, tak doufám, že se vám daří. No, já doufám teda, že jste nastartovali ten první den v pohodě a v klídku. Já mám taky po dovolené, přátelé, taky to uletělo jako voda. Ono ostatně i víkend většinou uteče jak voda. Víte, co je víkend, ne? Víkend, přátelé, to je čas, který letí rychlostí světla.
1: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej.
2: A nikdy taky pařej.

Šumancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu

0: viny a játru, no je to tak. My vám každopádně přejeme, abyste mohli být někde u vody nebo na koupališti a měli se tam krásně. No a přátelé, teď jsem si vzpomněl takovou jako věc, jo, co jsem se nedávno dozvěděl, takovou zajímavou zajímavost. Věděli jste, že bazény na Titaniku jsou stále naplněné?
1: Hej, hej! Radio Hey, perfektná muzika.
0: ACDC Playboy.

Je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: Jove toho pozná každý, to je marný. No a protože máme 10:45, tak se musíme taky podívat na dopravu, co se nám to tam děje, jaká je tam situace. No to nám řekne Vlaďka.
1: Dopravní expres.
2: Aktuálně je uzavřená dálnice D52 na 23. kilometru ve směru na Brno z důvodu došetřování dopravní nehody. Policie provádí odklon dopravy na 23. kilometru exit Pohořelice sever. Kolona před odklonem se tvoří mezi 25. až 23. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A z opatrností projíždějte na dálnici D4 ve směru na Prahu. Na 41.5. kilometru blokuje pravý jízdní pruh osobní vozidlo po požáru. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 26. kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Děkujeme, Vlaďko, no není toho málo, co se tam děje, tak buďte velmi opatrní, jeďte co nejopatrněji a hlavně dobře doječte, to vám přejeme. My tady z rádia, hej!

0: Anasto a motorkářská hymna. A já jsem si, kamarádi, tady našel, nebo spíše objevil fotku na netu, jak účastník motorkářského srazu chodil s cedulí na krku, kde bylo napsáno, poslouchejte dobře, básník je to, najít dívku s vlastním stanem, dnes večer bych velmi chtěl, neb jsem si ho zapomněl, nemusíš mít tělo můzy s obrovskými polštáři, hlavně, že mě nepoštípou na zadku komáři.
1: Hey, radio.
0: A proto ještě Motorhead.

0: Ano, Alžběta a skoč. A my jsme skočili opět do další hodiny vysílání tohoto dopoledního pondělního letního vysílání rádia. Hej, s vámi je stále Aleš, máme 11 hodin a 5 minut a já jsem tady, přátelé, našel velmi zajímavý článek, protože ve středu 12. srpna v podvečer nabídne Moravskoslezský kraj mimořádnou podívanou na částečné zatmění slunce. Ano, bude zatmění slunce opět. To proběhne na obloze v 19 hodin a 19 minut a vyvrcholit by mělo ve 20 hodin a 10 minut. Tak si to nenechte ujít, vy co jste tady blízko Ostravy, tak Planetárium Ostrava k tomu připravilo speciální program s bezpečným pozorováním, jak nad Ostravou zmizí většina slunce. Já jsem byl jednou v Ostravě na nádraží a mě tam zmizela peněženka.
1: Hey Radio CZ.

0: tak přátelé, tady v opavském studiu už to začínáme cítit, to horko. To bude jej. A žádná klíma, všecko tady hřeje. Jsem si vlastně vzpomněl, jak manželka mi říkala na dovolené, jak byly ty horka. My jsme skoro nikam nemohli, přátelé, my jsme byli skoro pořád v hotelu, kde byla klíma, ale samozřejmě byl tam bazén a všecko, co jsme potřebovali, tak to bylo v pohodě. A vyšli jsme vždycky až večer ven. Každopádně mi říkala, jak vlastně před 20 lety měla ráda takové horko a měla z toho radost, protože to pro ní znamenalo den v bazénu pěkně, v plavečkách. No a dneska říkala, že se raduje, když je takové horko, protože jí uschnou dvě pračky.
1: Rádio Hej a song na vaše přání. Song na vaše přání.
0: Ano, budeme hrát song na přání, napsal nám totiž tady SMS-ku do opavského studia Tomáš Veselý s přáním, ať se mám dobře, já ti moc děkuju, ty se měj taky dobře a přeje si, abychom mu zahráli něco od kapely Roxor. Tak jsme nachystali jsme song, který se jmenuje Vlci, tak si to, Tome, užij.

0: The Pretty Reckless, Factory Girl. A my jdeme na počasí, Lenka už je připravena. Tak to jsem sám zvědav. No dneska to ještě nemá být tak zlý teda.
1: Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, v průběhu dne místy oblačno a ojedinělé přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 30 až 34, na Moravě do 38 stupňů. Teplota v tisíci metrech 26 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám ze studia přeje Lenka.
0: Děkujeme, Leni. Na Moravě až 38 stupňů, no teda, ale tak já to beru s klidem, přátelé. Ještě v podstatě 4 měsíce a jsou tady Vánoce a zima, kapříček, salátek,

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Radio Hej.

0: About a Girl a Nirvana. Jak jinak? 11 hodin 35 minut máme, posloucháte pondělní dopolední éter Rádia Hej. A já mám teď pro vás pozvánku na Valník. Valník, takhle se totiž jmenuje festival, který se bude konat 21. a 22. 8. tohoto roku v letním kině Slaný, což tedy je festival, hudební festival, a těšit se můžete na 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band, 13. století, Švihadlo, SPS, Ivan Hlastrio, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Houba, Volant, Punk Floyd a já nevím, co ještě, je tady spousty kapel. To bych vám, přátelé, přál vidět ten krásný plakát, který mají tady, tak se zkuste mrknout na www.valnik.cz. Tam máte napsáno úplně všechno. Všechny informace, hlavně všechny kapely. Kdybych to měl jmenovat, jsme tady dlouho. Tak jo, stavte se tam 21. a 22. 8. Valník.
1: Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Tak dneska nám to, dámy a pánové, opět uteklo jako voda, ale každopádně, než se rozloučíme, tak ještě musíme poblahopřát těm, kdo mají dneska sváteček.
1: Hey Radio CZ.
0: A dneska je to Miluše. Ano, Miluše mají dneska svátek, mají meniny, protože je 3.8. a to je právě jejich den. Co se týče původu a významu jména, tak ženské křestní jméno Miluše má slovanský původ. Vyvinulo se z přídavného jména Milí přidáním koncovky uše. Význam jména koresponduje s jeho vznikem a vykládá se jako milá, milovaná nebo milující. Jméno Miluše se užívá také jako domácí podoba jména Miloslava. Je možné, že jeho vznik souvisí právě se jménem Miloslava. Jméno by pak mělo obdobný význam, znamenalo by tedy slavná svojí milostí, slavná svojí dobrotou. No a původ jména Miluše může být až v latině. Některé výkladové teorie se přikládají k variantě, že jméno vzniklo jako slovanská podoba latinského jména Amata. I v tomto případě by znamenalo milá, příjemná a taky líbezná. Tak milé Miluše, my vám přejeme hlavně zdravíčko, hezky to dneska oslavte, mějte celý den veselou, jak se říká, no a my vám zahrajeme právě teď pro vás všechny škorpíky. A já jenom dodám, že v České republice máme 4383 Miluší.
2: Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej.
1: Rádio Hej.

jsme v cílové rovince našeho pondělního dopoledního vysílání z opavské pobočky Rádia Hej. S vámi doteď byl velmi rád a hezký zbytek dne vám přeje Aleš Konopka. Nezapomeňte dodržovat pitný režim, buďte raději ve stínu a taky skočte občas do vody schladit se. No a pokud jdete na oběd, kamarádi, tak vám přeju, aby vám šmakovalo. Tak tě pic.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
3: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajdašrod.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
5: Máme nejlepší ceny.

0: Zpětně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej. Kvalitní rok.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Braně 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest Vraňany do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 Kč. Kýpa Fest Vraňany 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.

0: Innocente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.

rádiu, hej, teď je Mayday Parade, taková hezká, no ale přímo parádní pohoda, řekl bych, pro pondělní odpoledne. Tak s vámi už je Standa Čeněk a vítám vás u poslechu odpoledního hudebního programu Rádia Hej, 16 hodin 22 minuty, to je úplně aktuální a přesný čas. Pokud mrknete do kalendáře, podobně jako já, tak zjistíte, že dnes je pondělí a to 3. srpna, předpokládám, že tuhle informaci máte, co možná nevíte, že svátek slaví Miluše, tak všem Miluším všechno nejlepší hned na úvod a pojďme za muzikou, protože nás čeká Axl, Rudy Pell, taky Cranberries nebo Halloweeni.

0: rádi. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

Tak s Bohem John Lennone, tak přesně tohle, to je hudební novinka od týneckých hardrockových TNS a čistě náhodou jsme si o téhle kapele a o jejich hudební novince říkali ve včerejším srpnovém Playlist Music. Stejně tak jsme mluvili o novém albu kapely Rimortis, albu, které se jmenuje Pán Skal, a samozřejmě hráli jsme si z téhle desky jednu z novinek. Budeme se našem vysílání s touhle muzikou a s touhle kapelou naštěstí setkávat častěji, a tak vám z nového alba kapely Rimortis můžu nabídnout další skvělý kousek.

Američtí Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a právě při téhle příležitosti připravila kapela speciální výroční album. To už vyšlo, jmenuje se There and Back Again a nejde ku podivu o kolekci nových skladeb, ale Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit, a to s dnešním zvukem, s dnešními zkušenostmi a samozřejmě s modernější produkcí. To znamená, že vyšlo album, na kterém najdete 11 nových verzí těch písní, které kapelu proslavily po celém světě. Nechybí tím pádem třeba It's Not Over, Home Over You, No Surprise, September nebo Life After You. A většina těchto skladeb pochází právě z multiplatinového debutu z roku 2026, který tehdy odstartoval bezesporu jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Tak pojďme si z té nové verze jeden ze známých songů v novém hávu zahrát teď v odpoledním hudebním programu Radio Wave.

Tady je pondělní odpolední rádio, hej, pojďme se rychle podívat, jak to bude vypadat s počasím. Začněme předpovědí na noc. Během noci bude převážně jasno až skoro jasno, jen místy se může přechodně objevit trochu více oblačnosti, kránu bude chladněji, nejnižší teploty klesnou většinou na 15 až 11 stupňů Celsia, v údolích může být i kolem 9 stupňů, vítr zůstane slabý nebo se úplně utiší. No a zítra přes den, tedy v úterý, čekejte příjemné letní počasí, převládat bude jasno až polojasno, během dne se místy přechodně objeví více oblačnosti, ale srážky se neočekávají. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, kolem 23 stupňů, a foukat bude slabý až mírný západní až severozápadní vítr, který večer opět zeslábne. Rádio je

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sinašrot, to by taky. Jsme Psajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslova, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajdesrot.

Máme 20 minut po 17. hodině a společnost vám dělá pondělní odpolední rádio. Hej, s vámi Standa Čeněk a před námi Stratovarius Heart nebo Hammerfall.

Ladíte Rádio Hej, pondělní odpolední hudební program a dnešní hudební ohlédnutí patří jedné z nejúspěšnějších rockových desek všech dob. Právě 3. srpna v roce 1987 vydali britští Def Leppard album Hysteria, které se stalo jejich životním dílem a dodnes patří mezi nejprodávanější hardrockové nahrávky historie. Vznik toho alba provázely mimořádně složité okolnosti. Bubeník Rick Allen přišel po autonehodě o levou ruku, ale díky speciálně upravené bicí soupravě se do kapely vrátil a jeho výkon se stal symbolem obrovského odhodlání. Produkce desky trvala víc než 3 roky a byla tehdy jednou z nejdražších v historii rockové hudby. Ale výsledek ten předčil všechna očekávání. Album nabídlo 7 hitových singlů, mezi nimi Animal, Hysteria, Love Beat Is, Rocket, Armageddonite a především Pour Some Sugar on Me, která se stala jednou z největších rockových hymen 80. let. Po celém světě se alba prodalo přes 20 milionů kopií a Hysteria dodnes představuje jednu z nejvýznamnějších nahrávek melodického hardrocku. No a my si z ní teď připomeneme jednu z jejich nejslavnějších skladeb.

0: tady je stále odpolední hudební program na rádiu Hej v pondělí s datem 3. srpna. A venku počasí jak vymalovaný, co říkáte? Dneska se k nám po mírnějším víkendu opět vrátila vedra v plné síle a teploty opět stoupají ke 40. Na Moravě dokonce byl překonán historický rekord, když ve Strážnici už před 3. hodinou naměřili 39,9 stupně Celsia. Ten původní rekord pro oblast Moravy a Slezska měl podle Českého hydrometeorologického ústavu hodnotu 39,7 stupňů. Takhle přesně to mají spočítané a změřené a tuhle teplotu naměřili v srpnu v roce 2013 na stanici Brod nad Dý. No a v té Strážnici došlo k překonání rekordní teploty už 10 minut před 15. hodinou dneska. To znamená, že by se docela klidně mohlo stát, že bude také poprvé v historii měření zaznamenána první teplota nad 40 stupňů Celsia. To už chybí opravdu jenom kousíček. Tak takhle složitě a šroubovaně jsem vám v podstatě chtěl říct, že venku je hrozný vedro, ale že je to fajn, protože je léto. A tak to prostě k létu patří. Dáme rybičky 48, taky Bryan Adams tady bude, zkrátka další skvělá muzika na Rádio Hej.
1: Rádio Hej. To je fajné.

0: Letí nám ten čas jako splašenej a už tady máme 18. hodinu. Ladíte a posloucháte Rádio Hej, s vámi Ideál Standa. Před námi Masterplan, Sum 41 nebo Pearl Jam.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you.

0: Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem basáka a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně tedy poslední studiové album, to se jmenuje příznačně Boom Bang Goodbye, a samotný Matt Sinner to avizoval už před časem, už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear, kde působí, a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Ta novinka, to album nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na tom albu se objevují třeba Ronnie Romero, Björn Strid ze Soilwork nebo Michael Sadler z kanadské skupiny Saga, nebo třeba Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Boardman. Produkce a závěrečný zvuk, tak ti jsou v úplně novém, moderním kabátu, ale přesto si nahrávka zachovává takovou tu klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází, no panečku, už od roku 1982. Tak jestliže jste na téhle kapele, stále je řeč o kapele Sinner, vyrůstali, nebo jestli máte rádi poctivý evropský hard rock, tak album Boom Bang Goodbye, to je to pravé album, které stojí za poslech. A je to důstojné rozloučení s touhle kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně, a nejen tam. Tak pojďme si jednu z těch aktuálních věcí pustit právě teď, tady, u nás, na Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Fajné.

Stále posloucháte Radio Hey a pondělní odpolední hudební program, ten je už téměř celý za námi. Tak si jenom říkám, co to pro vás prakticky znamená, a musím konstatovat, že vlastně nic zásadního, protože o muziku o tu rozhodně nepřijdete. Ode mě teď třeba ještě čekejte Blackstone Sherry. No a po 19. hodině pro změnu rockové diamanty, takže další obrovská porce parádní muziky na Radio Hey. Mějte se hezky.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině. Před námi jsou dvě neukecané hodiny klasického rocku a old school heavy metalu. A začneme jednou pořádně nabušenou novinkou. Legendární hudebník, kytarista a skladatel Tom Morello nahrál své nové solové album s názvem Everyone Gets Everything They Want. Každý dostane vše, co chce. Z tohoto rockového LPčka, které vyjde 25. září, byly postupně zveřejněné čtyři skladby, ze kterých se mi nejvíce líbí energická šupa Adjourn It, ve které hostuje zpěvák Serge Tankian, známý ze čtveřice System of a Down, a Morellův 15-letý syn Roman, hrající spolu se svým otcem na kytaru. Tyjo, z tohoto fláku srší tolik energie jako z Temelína.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Stále s vámi Petr Zlámal. Druhou polovinu rokových démantů otevřeme s jednou novinkou, kterou jsem vybral z čerstvě vydaného 10. studiového alba Legacy americké heavy metalové kapely Five Finger Death Punch. Z této místy docela brutálně nabušené fošny jsem vybral poklidnou skladbu In Time.

message. Saved Saturday at 9:24 p.m.

Tak s touhletou holkou bych si nic nezačínal, anebo ano? Sám Graham Bonnet, který naspíval tuto bad girl, špatnou holku, je totálně rozpolcený. Na jedné straně ví, že je v ní něco špatného, jakmile se ho však tato holčina dotkne, anebo si smyslně olízne rty, je v koncích. Tahle ta málo známá píseň kapely Rainbow, která uzavřela dnešní rokové démanty, pochází z B strany singlu Since You've Been Gone. Řekněme si to na rovinu a upřímně. Koho z nás chlapů by právě taková špatná holka, ze které by jsme byli úplně páv, nedostala? Ale my za to vlastně nemůžeme, my jsme tak naprogramováni od nepaměti, že jo? Ostatně, co by to bylo za život, kdyby vše vždy probíhalo jako podle Mirka Dušína anebo jeho amerického klonu Brandona Walshe? To by byla na světě děsivá nuda. Takže žijte si ten svůj život na plné pecky, ať nikdy nelitujete toho, co jste neudělali. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.

Odbyla 9. hodina večerní a začíná 143. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní vydání bude patřit především čerstvé hudbě z gotické a industriální scény. Chybět ale nebude ani Démant a rozsáhlý festivalový party list, který se tentokrát zaměří na dva víkendové festivaly. Na úvod se ale vrátíme do roku 2011. Americké cold wave duo Skeleton Hands tehdy vydalo single Revenge, který se později objevil také na debutovém albu Gone. Přeji vám příjemný poslech.

Úvod 143. dílu Dark Wave obstarali Skeleton Hands. Dvojice z USA spojovala postpunkovou melancholii s taneční elektronikou a Dark Wave estetikou. Single, který nám dohrál, původně vyšel v prosinci 2011 na stejnojmenném čtyřskladbovém singlu a o dva roky později se stal součástí první desky Gun. A co nás dnes v rámci gotické dvouhodinovky na rádiu Hey čeká? V novinkách kousky od Black Doll Drums, Ministry, Bestial Mouth, Pig, Centurion Prime nebo Sydney Velvet. Démant věnujeme předčasně zesnulému francouzskému hudebníkovi Kavinskému. Potom přijdou ukázky z nových desek a EPček třeba od Unlit Matches, Damage Controls, Letter Strip, Mortise nebo Chay Lacing. A závěr bude patřit Party Listu, dnes konkrétně festivalu Popmese a Brutal Assault. První novinka přichází ze Severní Karolíny. Projekt Sape z Rilich se pohybuje mezi darkwave, postpunkem a industriální elektronikou. Navíc v čase poskakuje singlovými přískoky a jeho nejčerstvější skladba se jmenuje Until Tomorrow.

Londýnští Black Doll Drums a jejich nová skladba Repetition. Hypnotický single staví na jediném opakovaném riffu a zároveň otevírá třetí album Repetition Compulsion. Deska vyjde 13. listopadu u vydavatelství Fuzz Club a uzavře volně propojenou State of Mind trilogii, kterou před 4 lety zahájil debut Dead Awake. Kevin Gibbard a Sophie Landers v odehrané kompozici zkoumají nevědomé návraty ke známým citovým vzorcům, destruktivnímu chování a zděděným mechanismům. Následují ministry. Ole Jorgensen oznámil, že 17. album Hate to Go s podtitulem Take Out or Delivery bude definitivní tečkou za 45-letou historii kapely. Deska vyjde 30. října a příští jaro jí doprovodí rozlučkové evropské turné, které se zastaví i v Praze. První 6-minutový single Burned Out spojuje kovové riffy, elektroniku a zpravodajské samply s komentářem válek, korupce a rozkladu veřejného prostoru. Prostě klasičtí ministry.

0: Bestial Mount a Conjure, druhá skladba z připravovaného alba Deadlines, neboli Lineas Muertes. Osmi položková nahrávka vyjde 4. září u vydavatelství Negative Gain. Lynette Cerezo ji napsala společně s Brentem Showersem z projektu Amon nebo Solve. Album reaguje na erozi lidských práv, politickou beznaději a systémy založené na strachu. Zároveň ale odmítá čistý nihilismus a staví empatii do role odporu. Teď přichází na řadu industriální prasečí chlívek Raymonda Wattse, nový single jeho projektu Pick, An American Ideal of Beauty, vznikl dohromady s Markem Healem z Cubanate nebo C-Tech a Gintrem Schulzem z KMFDM a Jimem Davisem známým z Prodigy nebo Pitchifter. Skladba předznamenává zářijové EP Dirtbox a zároveň připomíná, že Pick v pátek odehrají na festival Brutal Assault vůbec první koncert v České republice.
1: Proč nehrají k čertu? Proč nehrají? Hrajte!
2: Prosím, hudbu!

stále posloucháte pořad Darkwave, dohrál nám Greg Bullock a jeho nový single 30 Pieces. Hudebník známý především z tvrdě elektronické scény, a to konkrétně z projektu Cyber Amok, se v novém singlu vrací k obrazu zrady, pronásledování a krvavých peněz. Postavy i doba se mohou měnit, vůle umlčet konkurenční hnutí za každou cenu, ale podle něj zůstává. Skladba pochází z připravovaného solového 26 EP, které Bullock napsal, naspíval, zahrál, produkoval i smíchal ve svém vlastním studiu. Teď pojďme za švédsko-norskou trojicí Centurion Prime, která pokračuje v odhalování chystané páté desky. Nový single Halcyon kombinuje mohutné elektronické beaty, široké syntezátorové plochy a výraznou melodiku. Kapela svůj průnik synthpopu, EBM industrialu a filmových nálad označuje jako power synth. Tadle hudba se nejlépe konzumuje se zavřenýma očima.

poslední novinka 143. dílu gotické dvouhodinovky náleží pařížskému hudebníku Sidney Velletovi a jeho novému kousku UFO. Druhý single z alba I Fucking Love You potvrzuje jeho přestup k labelu Artifact Records a znovu míchá darkwave, synthpop, EBM, techno i temně laděný pop. Desetiskladbová nahrávka vyjde celá 2. října. Přichází čas na démant dnešního dílu Darkwave. Věnujeme jej francouzskému producenti Kavinskému, který 28. července nečekaně zemřel ve věku 50 let. Hudebník vlastním jménem Vincent Belogey byl nalezen mrtvý ve svém pařížském bytě. Přesná příčina smrti v době přípravy pořadu nebyla potvrzena a vyšetřovatelé neuváděli známky cizího zavinění. Kavinsky vstoupil do hudby na začátku nového tisíciletí a stal se svébytnou postavou francouzské elektronické scény. Vytvořil si komiksové alter ego závodníka, který po havárii v roce 1986 vstane z mrtvých a jeho tvorba je proto spojována s Frentouch, 80-kovými syntezátory, videohrami, automobily a estetikou béčkových filmů. Ne nadarmo je brán za jeden ze stavebních kamenů synthwave scény. Zásadním okamžikem se stal single Night Call z roku 2010, který produkoval Guy Manuel Dehomen Christos Daft Punk a o rok později skladbu proslavil úvod filmu Drive. Následoval album Outrun z roku 2013, dlouhá pauza a návratová deska Reborn v roce 2022. Kavinsky se v roce 2024 objevil také při závěrečném ceremoniálu pařížských olympijských her. Démantem 143. dílu se proto stává skarba, která jeho retrofuturistický svět zapsala do širokého povědomí. Kavinsky a

Kavinsky a Nightcall, jednoduchý arpeggiový motiv, hluboký robotický hlas a melancholický refrém zpěvačky La Fox vytvořili skladbu, která dokázala propojit klubovou elektroniku, filmovou atmosféru i popovou bezprostřednost. Dnešní déman pořadu Dark Wave a vzpomínka na předčasně zesnulého hudebníka. Teď už se přesouváme k novým deskám. Australská trojice Chiron, složená ze dvou dlouholetých členů gothic rockových Icon, vydala 17. července u vydavatelství Dark Vinyl album A Dark Beauty. 13 položek rozšiřuje jeho Dark Wave základ o gotické elektronické a místy až dark jazzové odstíny. Vedle původních skladeb nahrávka přidává také 4 remixy od spřátelených projektů. Do dnešního pořadu jsem vybral ukázku nazvanou Flesh and Blood.

0: Glass Coffin Club a Dance of End Days z červnového EP End of Time. Deathrockové duo z Louisville založili v létě loňského roku zpěvák a textař Casper Black a multiinstrumentalista Tyler Miller alias Whiteout. Projekt vyrostl ze smutku po předčasné smrti Blackova nejlepšího přítele Ripleyho Willou Puccettiho. Hudebně se opírá o éru Rose Williamse v Christian Dead. Punkové kořeny žánru ale zatěžuje death metalovými kytarami a naléhavostí anarchopunku. Z Kentucky se přesuneme do Prahy. Unlit Matches a nizozemský projekt Machine Command si navzájem rozebrali své skladby na prvočástice. Peter Winkelaar z holandských IBMkařů proměnil skladbu na šincu Torch v temný, pomalu se rozvíjející industriální opus s old school feelingem. Remix vyšel na EP Torch, Exposure Dark a mastering obstaral můj Mír Papalescu.
1: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

Už 14. položkou gotické dvouhodinovky Darkwave představili Damage Control společně s Letterstrip. Konkrétně šlo o skladbu Obstacles. Čtyřpoložkové EP Master of Silence vyšlo 12. června u vydavatelství Metropolis Records a spojuje australsko-německou sestavu Damage Control s hlasem Klausa Larsena. Produkci EP si vzal na starost Chris Peterson, bývalý dlouholetý člen Frontline Assembly. Zvuk dokončila další ostřílená postava vancouverské EBM scény Greg Reilly. Na necelých 6 minut si teď uzme naši pozornost Mortis. Album Ghost of Europa je jeho prvním plnohodnotným materiálem po několika letech a zároveň debutem u vydavatelství Prophecy Productions. 8 dlouhých skladeb propojuje industriální elektroniku, temnou filmovou atmosféru, ozměny dungeon synth začátku i inspiraci berlínskou elektronickou školou, kdy pomocníkem u vzniku alba byl i člen legendárních Tangerine Dream Thorsten Quaschning. Z desky jsem vybral kousek nazvaný Violent Silence, který s chutí využívá zvukovou estetiku progresivně elektronické legendy.

Pomalou atmosféru v Darkwave rozvinula americká dvojice Chain Lacing, konkrétně skladba Simulacra z debutového alba Message. Nahrávka vyšla 19. června u vydavatelství These Hands Melt Records a sama kapela svůj průměk shoegazu, dream popu a temně pohádkové atmosféry označuje jako Dungeon Dream Pop. Videoklip k této skladbě navíc čerpá z lesů, opuštěných míst a venkovské obraznosti Nové Anglie. Tím se plynule dostáváme k party listu. Od čtvrtka 6. do soboty 8. srpna se v areálu brněnského velodromu koná další ročník festivalu Popmese. Jeho program propojuje současný pop, rap, elektroniku, experiment i alternativní hudbu. Pro posluchače Darkwave bude jedním z největších lákadel jistě vystoupení německých industriálních průkopníků Einstürzende Neubauten. Naší pozvánkou bude skladba You, Me and Me, You z alba Perpetuum Mobile.

0: dekarbonizujte koksohydráty.
1: Provedem.
0: Termujte nukleáry.
2: Provedem.
0: Akcelerujte moderáty.
2: Provedem.
0: Ochřejte mi párek.
3: Službám.

italský projekt Mon a skladba Incantations alba Songs of Embrace. Za jménem stojí Urlo, baskytarista, zpěvák a hráč na syntezátory z psychedelických UFO Mamut. Ve své slovové tvorbě se obrací dovnitř a propojuje dark folk, ambient, rituální elektroniku a pomalu budované hypnotické plochy. Demon už patří do programu festival Brutal Assault, který od středy 5. do soboty 8. srpna obsadí pevnost Josefov ve východních Čechách. Tradiční zahřívací večer proběhne už den předem, tedy v úterý 4. srpna. Přestože je těžištěm festivalu extrémní metal, letošní sestava nabízí mimořádně silnou kolekci industriální, elektronické, gotické a temně experimentální hudby. Jedním z jejich pilířů jsou mexičtí Hosiko, Erk Aikrak a Rasko Argoyam. Už přes 3 desetiletí spojují agresivní elektro EBM a dystopickou klubovou energii a jsou takový věrozvěsti agrotech hudby. Hosiko vystoupí na festivalu ve čtvrtek 6. srpna na hlavní stage, a to 20 minut po 2. hodině odpolední. Z jejich letošní řadovky Unseen Horror Scenes zazní single Hey 2, ve které hostuje americký projekt Prayers.

Blush Response a Ego Dead. Projekt Joe Blushe, v současné době koncertního člena Frontline Assembly, se na Brutal Assaultu představí s hutnou kombinací industriálního techna, experimentálního noizu a EBM. Elektronická větev festivalu ale bude mnohem širší. Právě Frontline Assembly odehrají speciální set sestavený výhradně z materiálu vydaného v letech 1988 až 1992, tedy z období desek Gashed, Sense and Crossfire, Caustic Grip a Tactical Neural Implant. Dorazí také Health, synthwaveový Carpenter Brut a Perturbator, industriální Pick, které jsme si už dnes také představovali s novým singlem, italský hlukový projekt Petrolio, domácí Bunkerer, Cat i dark synthový The Goondock Saint. Jinou podobu temné atmosféry nabídne faerská zpěvačka Ivor. Její hlas propojuje severský folk, elektroniku a filmovou rozmáchlost. Z prozatím poslední desky N, která vyšla před 2 roky, si zahrajeme skladbu Yardartra.

0: Ne, míří do Německa. Javo! Už je tam.
1: To the devil. And you don't dance with the devil because you get burned.

projekt The Goondog Saint a single Exorcism Workout. Německý projekt chápe synthwave jako soundtrack k neonovým nočním jízdám, hororům, videohrám a filmům 80. let. Na Brutal Assaultu se představí úplně poprvé. Součástí josefovského programu bude také speciální festivalová party Bad Safe. Společně s Davem von Tenebra je tam ve středu od půlnoci do 3 do rána. Na Cal Stage odehraje set složený z gotiky, postpunku, darkwave, coldwave a příbuzných stylů. Budu rád, když se v pevnosti potkáme nejen pod pódiem, ale také na tanečním parketu. Všechny informace o festivalu najdete na stránce brutalassault.cz. Poslední dnešní pozvánka patří Perturbátorovi. James Kent svou synthwaveovou inspiraci dávno posunul k tvrdšímu, temnějšímu a industriálnějšímu zvuku, který v prostředí Brutal Assault působí naprosto přirozeně. Pustíme si titulní skladbu z loňské poslední řadové desky. Tím se 143. díl Darkwave uzavírá. Jeho playlist najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hej, kde si můžete všechny odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na facebookovém profilu Darkwave on Radio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka, děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc, návštěvníkům Popmese a Brutal Assaultu povedené festivalové dny a za týden se budu těšit znovu naslyšenou. Teď už Perturbátor a The Art of War. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

a Flock of Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové, zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Melín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Melín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech.

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém éteru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme ten apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedená. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

To byl Kevin Twilight a Harmony of All. New Wave na Gold Music Radio, tak rádu, hej, s muzikou 70. a 80. let, všechnodných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku, a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

byly Classic Snowball, ale Never Never Comes, já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle věci se tady hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OND, ale s Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si s ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Kovor Muzik Rádiu a Radio Hey.

one species creates opportunity for another.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Pane docente, tak už je to tady.
9: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
8: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
9: Přehrajte mi to ještě jednou.
10: Rock on air every...
9: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.